Zvězde, zvězde, daleko ste, ištěm pute i ištěm moste, rádo by k vám poblíznoj stázi, ar na zemlí.